0: V nasledujúcich minútach sa vyberieme na krátky rozhlasový výlet do Slovinska. Leží na rozhraní Alp a Jadranského mora, čo mu dodáva jedinečný charakter. Práve hory a lesy robia z tejto krajiny raj pre priaznivcov prírody. Ale je tu aj množstvo ďalších zaujímavostí na spoznávanie i relax. O podrobnostiach sme sa porozprávali so Zuzanou Kouržilovou Fialovou zo Slovinskej centrály cestovného ruchu.
1: Slovinsko je krásna země, ktorá nabízí spoustu možností, ať už pro milovníky sportu, lázní nebo například historických měst. Za návštěvu ve Slovinsku určitě stojí jak Julské Alpy, tak Kamnicko-Savinské Alpy, krásná ledovcová jezera, Bled nebo Bohyňské jezero, potom celý lázeňský region, kde je velká nabídka lázní termálních. To je také určitě zajímavé. Hlavní město Lublaň stojí rozhodně za zastávku a samozřejmě i pobřeží.
2: V tom hlavnom meste, čo môžu hľadať?
1: Lublaň je historické hlavní miesto, je známe architektúrou architekta Jože Plečníka, ktorý sa taktiež podielal na rekonstrukci Pražského hradu v éře prezidenta Masaryka a má nádherné nábřeží, plné restaurací, barů, je to veľmi príjemné miesto a Lublaňský hrad je také určite hezká zastávka.
2: Kto by chcel ísť do Slovinska za históriou? Čo by ste mu odporúčali?
1: Slovinsko nabízí řadu krásnych hradů, zámků a historických měst, například města jako Ptuj, které bylo hlavním historickým městem roku 2026, nebo například města jako jsou Piran, které jsou známá, nebo Koper, která jsou známá vlastně benátskou architekturou a dále nespočet hradů a zámků, zejména například hrad Brežice a v této oblasti je jich určitě víc, které stojí za návštěvu.
2: Netreba mierit len rovno k moru, treba se zastavit vo vnútrozemí.
1: Určitě, Slovensko má rozhodně co nabídnout nejenom u moře, ale právě zejména ve vnitrozemí, ať už jsou to historická města nebo třeba hory.
2: A právě na turistov, kteří teda si zoberou ruksak a idú spoznávať novú krajinu, nový štát, čo by ste im odporúčali, kde sa majú zastaviť, sú tam aj nejaké jaskyne napríklad?
1: Ano, ve Slovinsku máme i krásné krasové jeskyně, velmi známá je Postojna, jeskyně Postojna, která je známá zejména právě mezi turisty tím, že tam se projíždí takovým vláčkem a žije tam krásné zvířátko, které se jmenuje Macarát jeskyní a nikde jinde ho nenajdete. A ještě krásnější jsou takzvané škocianské jame, které jsou dokonce na seznamu UNESCO.
2: A na akom jedle si tam můžu pochutnat Slováci, keď přijdu? Je tam něco také typické?
1: Určitě. Slovinsko má velmi ale rozmanitou kuchyni. Ta rozmanitost je závislá vlastně od regionu. Jinou kuchyni ochutnáte v regionu, který náleží například k maďarským hranicím, jiný naopak na jihu, kde už můžete ochutnat kuchyni s vlivy Chorvatska nebo naopak Itálie. Jinou kuchyni zase ochutnáte právě v horách.
2: A ako prijímajú domáci obyvatelia turistov?
1: Slovinci mají velmi rádi turisty, jsou velmi přátelský národ, komunikativní a zejména české a slovenské turisty mají velmi v oblibě, ať už je to díky naší částečně společné historii, velmi podobnému jazyku i vlastně podobnému smýšlení a vnímání toho cestování, tak jak to máme nastaveno my, tak podobně to mají i Slovinci.
2: A čemu se venují pracovně Slovinci? Určitě turistike a ty další oblasti jsou které? Třeba poľnohospodárstvo alebo technická oblast?
1: V tomhle ohledu je to, jak říkáte, samozřejmě má tam určitý vliv turistický ruch, ale najdete tam v podstatě řadu běžných profesí, tak jako u vás. A určitě samozřejmě je tam velký podíl i v zemědělství. Slovinci si velmi dávají záležet na svém lokálním zemědělství, na svých lokálních produktech, takže i toto je tam velmi dobře zastoupeno a samozřejmě například v lázeňství a to jsou vlastně takové ty hlavní odvětví.
2: A ako sa dorozumejú naši Slováci alebo aj Česi práve v Slovinsku?
1: Ve Slovinsku samozrejme bez problému domluvíte anglicky. Slovinci mluví anglicky víceméně všichni i starší generace, ale pokud ten, kto tam cestuje, má s angličtinou problém, tak si myslím, že ty naše jazyky, čeština, slovenština, slovinština, mají veľmi podobný základ a pokud človek chce, tak sa samozrejme domluví i takto, prípadne třeba nemecky, kto má znalosť tohohle jazyka.
2: Ak by ste teraz vy mali dovolenku a išli by ste do Slovinska dovolenkovať, ktoré miesta by ste určite prešli?
1: Ja jezdím do Slovinska na dovolenou celkem často a moje oblíbené regiony sú Kamnicko-Savinské Alpy pro ich krásnou přírodu, krásné hory a přeci jen ještě stále menší množství turistů než sousední Julské Alpy. Mám moc ráda hlavní město Lublaň, ráda zajíždím k moři, do Piranu, do Izoly, do Koperu A nově jsem teď objevila i slovinské lázně a byla jsem velmi nadšená, takže i tohle můžu doporučit.
2: A kde se nacházejí?
1: Slovinské lázně se nacházejí vlastně v celém východním pásu Slovinska od těch maďarských až k těm chorvatským, nebo podél těch maďarských a chorvatských hranic. Je to takzvaná termální oblast, všude jsou tam termální prameny a ta lázeňská nabídka je tam opravdu velká od měst, jako jsou Moravské Toplice, Ptuj až vlastně dolů do městečka Čáteš ob Sávi.
2: Do Slovinska sa určite dá dostať autom, ale je treba aj spojenie, nejaké vlakové alebo priame autobusové linky tam vedú, treba z Čiech alebo aj zo Slovenska.
1: Áno, dá sa do Slovinska dojet vlakem, dá sa do Slovinska dojet autobusem a pokud sa nepletú, tak sa i dokonca snad by mělo jednat o obnovení leteckého spojení v nejaké neúplne ďalekej budúcnosti.

Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná všem, kteří se bojí Hospodina.

i za nich. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dál však lidé. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha. My však budeme Hospodinu dobrořečit.

0: Maxa Kašparu samozrejme netreba poslucháčom Rádia Lumen formálne predstavovať. Vie sa to, že má kopu akademických titulov pred menom aj za menom, ale už menej sa vie to, že je podľa jeho vlastných slov neprispôsobivý občan. Vysvetlenie nám ponúka on sám.
1: Já vám můžu dát vizitku, tam není ani doktor teologie, ani doktor medicíny, ani doktor filozofie, ani doktor pedagogiky, ale skutečně Max Kašparu nepřizpůsobivý občan. Já se totiž odmítám přizpůsobit nesmyslům této doby. Já se odmítám přizpůsobit tomu, že je 50, 70, 120 pohlaví, že mají být v každé škole 3 záchody pro chlapce, děvčata a něco mezi tím. Odmítám se přizpůsobit tomu, aby děti, které si neumí zavázat boty a neumí se najíst příborem, tak aby se učili sexuální výchovu. Odmítám se přizpůsobit tomu, aby nebyl otec a matka, ale rodič číslo 1, rodič číslo 2, což už tady v Evropě v některých zemích máme. Tomu se prostě odmítám přizpůsobit a proto jsem nepřizpůsobivý. No. Ale jestliže se někdo přizpůsobí těmto nesmyslům, tak je mi ho líto. No. Je ve vleku nějaké ideologie, nikoliv ideji. Jo? Ten rozdíl, že idea je něco, co mám já, ale ideologie je něco, co mám ne. A v tom je ta nesvoboda. Proto já tímto způsobem nepřizpůsobivosti se cítím svobodnější. Tady je totiž liberalismus, tolerance a korektnost. To je přímo božská trojice současnosti. Ano, bejt liberální ke všemu. Všechno se smí. Nic není zakázaný. Co zákon nezakazuje paragrafama, tak to všechno ostatní já mohu. Jo? To je liberalismus. To a teď tě toleruju, tvůj způsob života, milý synu. Že? To už děti se odvolávají na to, že rodiče by měli tolerovat jejich cestu a nebránit jim v rozvoji té cesty, kterou chtějí. To jsou žvásty, to jsou fráze, to je žvanění, které je nesmírně nebezpečné, protože ten člověk, který nemá tu ideu, podlehne té ideologii.
0: Co s tím, alebo co proti tomu?
1: S tím se neudělá nic. Jo. Já si vždycky vzpomenu na mýho profesora, který říkal, když něco neumíš, tak to nedělej, když tě někam nezvou, tak tam nechoď a když něco nevíš, tak to přiznej. Takže já přiznávám, že nevím, jak z toho, protože já si myslím, že to je určité znamení doby konců. Že prostě ta evropská kultura má konec, já neříkám, že je tady konec lidstva, jo, ale konec té západní kultury, která je vytěsňovaná na okraj pomalu, ale jistě, a je to konec i těch hodnot, které byly ověřeny staletími a tisíciletími, tak najednou se z toho udělala volná myšlenka a ti, kteří to hlásají, tak mají pocit, že jsou noví zvěstovatelé. Čili to je zase pýcha tohle.
0: Max Kašparu sa netají pri rozhovoroch ani vo svojich knihách tým, že je konvertita z ateizmu na katolicizmus. Má teda skúsenosť, tak povediac, aj z druhého brehu. Prestal byť po obrátení kritický k tomu, čo sa mu na správaní veriacich a vo fungovaní cirkvi nepozdáva?
1: Ne, nepřestal. Já mám zkušenost s tím, že někde mě kritizují, že jsem konzervativní, někdy mě kritizují, protože jsem progresivní, ale já se necítím ani tak, ani tak, že vzpomínám si na jednoho biskupa, který mu položili někde v Itálii na letišti stejnou otázku, asi patří mezi biskupy ortodoxní, anebo biskupy progresivní, a on odpověděl, patří mezi biskupy Kristovi. Jo? To je moudrá odpověď. Já mám ještě jednu výhodu v tom, že já se dovedu vžít do nevěřících lidí. Já se dovedu vžít do ateistů, protože jsem tím byl. Takže já jim rozumím. Jo? Já rozumím námitkám a té jejich nevzdělanosti ve víře. Myslím, že to je Tomáš Halík, kdo říkal, že naše společnost není nevěřící, ale nábožensky negramotná. A to mi vadí. Mě totiž nevadí ateista, který je vzdělaný. Ateista, který ví, co je evangelium, ví, co je křesťanská filozofie. Ateista, který ví a přesto řekne, chci zůstat ateistou. Ale jestliže někdo neví nic, neví absolutně nic a je to ateista, tak já rozlišuju dva druhy. Ateista ze vzdělání a ateista z hlouposti.
0: Počúvate literárnu kaviareň, rozprávame sa s kňazom a psychiatrom Maxom Kašparú, ktorý má na konte takmer 40 kníh. Akým spôsobom tieto knihy vznikajú? Akým spôsobom tvorí?
1: Ja sa nechávam inspirovať úplne obyčejnýma vecma. A motivoval mne k tomu básnik a kňaz Michel Kvo. Tento muž měl takové, já tomu říkám, homiletické vidění světa. On šel jednou kolem nějaké stavby, tam se stavil můr a on se tak díval a spousta lidí chodila kolem a vůbec je to nezaujalo. A on tím byl zaujatý a říkali, toto je vlastně království boží. Každý z nás je tou těhlou na tom svém místě, že Bůh nás sem postavil, některá těhla je hluboko v zemi a není vidět. Jiná je ve štítu té střechy, je vidět zdaleka, ale není důležité, kam jsme byli postaveni, ale je důležité, aby na tom místě jsme byli poctiví. Jo? Čili on se potom díval i na další a další věci a hledal v nich ten obsah, který nikoho druhého nenapadne. A tohle to se mně líbí. Je to takové dobrodružství. Já bych doporučoval a dělám to a mám to osvědčené, abychom se na svět a na všechno, co je v něm, dívali z více úhlu. Protože mám jednu takovou zkušenost, šel jsem s mým kamarádem na horu Javořici, ten nejvyšší vrch Českomoravské Vysočiny, a šli jsme kolem rybníka. Za tím rybníkem byla taková skála a na ní byl kalich. Tam byla nějaká bitva husitů. A on mi říká, podívej se, tamhle je skála, je kalich, jak si asi myslíš, že to je velký? Já jsem říkal, ta skála může mít 10 metrů a ten kalich tak dva. Našli jsme blíž a blíž a blíž. A on mi říká, měníš svůj názor? Já jsem říkal, měním. Je to vyšší. On řekl několik. Jsem přidal, přišli jsme ještě blíž. On říkal, měníš svůj názor? Já jsem říkal, ano. Ono to bylo mnohonásobně vyšší, ale je potřeba přijít blíž. To je takový jeden můj zážitek z obyčejné cesty přírodou, kdy nakonec si řeknu, vidíš, já se dívám na nějaký jev ve společnosti, jev v rodině, jev v církvi, ale já ho nemůžu odsoudit nebo chválit, protože jsem od něho příliš daleko. Já musím přijít až k němu, abych viděl, a věděl. To je otázka jednoho písmene, vidět a vědět.
0: Toľko, milí poslucháči, Max Kašparu. Po chvíľke hudby necháme prehovoriť tiež jeho, ale slovami, ktoré nájdete v jeho knihe Človek má veriť celým telom.

Vždy, keď sa modlíme, máme pred očami nebeského Otca a teší nás to, ako nás On vidí. Urobme tak aj v tejto chvíli.

k nebesům ulehá a černí ptáci, co míří k lesu, jako by volali, přidej se k nám. A já se snažím, snad se i trochu vznesu, pro krásu světa učím se létat. A tak piju jako pijavice, upijím z každé krásné noci, to když na radosti z dálky bijí zvony. A já po kmeni do koruny šplhám pod dohledem luny, než rozpustím se všeru.

cítit, nevidět, jen propadávat skrze nebe na chově zbarvené, protínat jako jehla, když je v samotě.

strop se hroutí. Les vyhořel a je z něj trout. Ze srdce zbyl košíček sproutí. Čím zastavím dravý prout? Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je.

Ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout, tak pojď, co jiného nám zbývá. Lásko má, má sladká, něžná láska, přísahám, že ať se štěstí točí zády k nám, já stále mám tě ráda.

Vtedy sen anielský v ňom znovu ožil, keď si s matkou v chráme oslovil, že on je tvoj pestún a ty si syn Boží.